0: máš fajn, že má tak milí rodiče.
1: No, ten jeho tatínek je hrozně hodný, víš, tak prostě hodný.
0: A kdy tam zase pojedeš?